0: burťách hru jak opravdický chlap. Přestěn jinde mráz, je tu Lenka, jukebox, ale jinak jsem tu sám. Dá se to brát různě, hraje rytmus, album Král. Ulepený parkety a život je zas průměr. Točí Gambrinus a život je zas průměr.
1: Část druhá, sympatický blázen.